0: jste v svědoci, hoci by... Testament! Popisí! A ještě něco, míleško,
1: míleško... Skvělému testamentu! Přece
2: právě restituci!
1: Yeah.

0: Ale ak se opravdu jmenovala Elihan.
1: Lilia, Makregor, vždyť to máte, teď to píšeš.
0: Helgen, Helgen, tam je jenom Helgen. Nic, nic.
1: To samozřejmě mi znamená Elihan.
0: Tu musst es kommen, ja. Sie war Emilia Amatio, ich bin ihr Montes. Ne wollte ich dich nicht mehr.
1: Komm mir zu Elina
0: Macropoulos. Alles gut. Elina Macropoulos, schäti, es kreti.
1: Sei los, ich schäti.
0: Siehst du, tut mir den Haar.
1: Und schäti, das jagt, du bitte.
0: Sei mir prostim. Savieti je všec, oj, jakým si Ferdinandovi nározeném luku v 15. o listopadu 1816 a v matrisném zápise tohle. Domeni facis, Ferdinand Macropoulos Fonus, nematecký, otec Finefan, mater, Helena